0: neví kdy a komu. Třeba na hodiny, mezi stíny viny, snad na cestu domů. Smrtka po tabáku.
1: Radio Agora.

0: Dobrá glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.